0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání, plánovaného na konec příštího týdne, ustoupili. Policie zveřejnila záznam z kamery, ten zachycuje útěk pachatele pouterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Maďarsko si předvolalo ruského velvyslance kvůli rozsáhlému útoku ruských dronů na Ukrajinu. Jde o příklad obratu ve vztazích s Moskvou, který nastartovalo zvolení premiéra Pétera Maďara. Kluby hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jeden celek. A v pátek bude v Čechách oblačno, přehánky čekejme výjimečně také bouřky, nejvyšší teploty na našem území 11 až 15 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Hmolka. Policie zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele pouterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Uchazeči o studium středních škol se už v pátek oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Přihlášky do druhého kola přijímaček se pak budou podávat do 25. května. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdy navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabila 10 okupantů. Útočník Chory obdržel od disciplinární komise LFA trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Sarensena. David Doudira si nezahraje 3 zápasy. Nejvyšší trest dostal David Moses za surovou hru na Petra Hodouše 8 zápasů. V pátek nás čekají přehánky, výjimečně bouřky, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Sněmovna se z podnětu vládního hnutí SPD postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a motoristů vyzvala organizátory brněnské akce, aby od jejího pořádání plánovaného na konec příštího týdne ustoupili. Policie zveřejnila záznam z kamery, ten zachycuje útěk pachatele pouterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Ministerstvo financí nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Maďarsko si předvolalo ruského velvyslance kvůli rozsáhlému útoku ruských dronů na Ukrajinu. Jde o příklad obratu ve vztazích s Moskvou, který nastartovalo zvolení premiéra Pétera Maďara. Kluby hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jeden celek. A v pátek bude v Čechách oblačno, přehánky čekejme výjimečně také bouřky, nejvyšší teploty na našem území 11 až 15 stupňů.

Bonton.

0: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

to bylo včera, co šel jsem do první třídy. Byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás, panenky,

možnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Hmolka. Policie zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele pouterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí. Uchazeči o studium středních škol se už v pátek oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Přihlášky do druhého kola přijímaček se pak budou podávat do 25. května. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdy navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabrala 10 okupantů. Útočník Chory obdržel od disciplinární komise LFA trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Sarensena. David Doudira si nezahraje 3 zápasy. Nejvyšší trest dostal David Moses za surovou hru na Petra Hodouše 8 zápasů. V pátek nás čekají přeháňky, výjimečně bouřky, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

leven, splene srdce hlaven a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou.

0: Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: perfect day.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Radio Bonton, zprávy.
12: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Hmolka. Policie zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele pouterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Uchazeči o studium středních škol se už v pátek oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Přihlášky do druhého kola přijímaček se pak budou podávat do 25. května. Ukrajinský velitel bezpilotních systémů Robert Brovdy navrhl způsob, jak v dohledné budoucnosti zlikvidovat Rusy. Podle něj by stačilo, kdyby většina posádek měsíčně zabila 10 okupantů. Útočník Chorý obdržel od disciplinární komise LFA trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Sarensena. David Doudira si nezahraje 3 zápasy. Nejvyšší trest dostal David Moses za surovou hru na Petra Hodouše 8 zápasů. V pátek nás čekají přehánky, výjimečně bouřky, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů.
11: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: 58,5. R.E.M. Shiny Happy People a za chvíli odstartujeme ranní bonton. Koho uslyšíte?
1: Mám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
0: Naprosto originálního Marka Ztraceného, stejně tak jako skupinu Olympic. Obrovská klasika Pták Rosomák a také Robin Gibb zapěje. Prostě pohoda, klídek, nádhera, ráno, kafíčko a tomu raní bonton.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Tak Praha, Hagibor hlásí oblačnost osmičkou na teploměru. Jak bude dnes? Ráno a dopoledne bude většinou zataženo, místy s deštěm. Na teploměru uvidíme hodnoty mezi 11 až 16 stupni Celsia.
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Libánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: No co víc ještě přát? Buongiorno, dámy a pánové. Je mi ctí být i opět s vámi dneska ráno. Díky, díky, díky. Dneska, přátelé, máme Mezinárodní den rodin. Ano, takže můžete slavit, můžete se rozšoupnout před vámi celý víkend. Pokud máte rodinu obsáhlou, zkuste udělat nějaký rodinej... rodinné setkání, tak jsem to myslel. Dále máme Světový den proti mozkové mrtvici a to mě teda zaujalo. Co mě zaujalo, to je Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Dneska se nemůžu nějak přesně vyjádřit. Každopádně okamžitě se mi vyjevila kniha nejcennější, znamenající v dobách československého socialismu 2 roky svobody navíc. Ano, Modrá knížka. Já ji mám ve své sbírce, přiznám se, ale stejně jsem si před jejím obdržením nějaký čas pobyl v kasárnách pod Radovílem v Litoměřicích. Zdravím na sever. Psal se tehdy podzim roku 1989 a já ještě stihnul část překotných událostí na pražském Václaváku. No, každopádně, dámy a pánové, žijme současností. Za krátký čas já připomenu Fifinku, Bobíka, Myšpulína a taky Pindu. Mají dneska narozeniny. Tipněte si, kolikáté narozeniny slaví dneska Čtyřlístek. Klidně mi pošlete váš tip na 736 308 88. No a vaše líce se pokusím samozřejmě rozjasnit i dávkou hudební. Za chvíli třeba Hana Zagorová, teď už Otava na Hands Up. Tak já vám mávám s rukou nahoře.
2: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Tak tohle byla Hana Zagorová. Kdybyste náhodou nevěděli, ale já vám věřím, já vím, že jste ji poznali. Samozřejmě, kdo by Haničku nepoznal. Posloucháte Ranní bonton s Milanem. Je 8 hodin 12 minut v kalendáři. Máme 15. květen, je pátek. No a historie, přátelé, je nedílnou součástí současnosti, můžeme to tak říci. No a mám tady hned tu první zprávu, taková zajímavá. V roce 1951 v Praze u Apolináře byla otevřena první protialkoholní záchytná stanice v tehdejší Československé republice a zároveň, přátelé, věřte, nevěřte, na světě založili proslulý doktor Skála. Dnes je to neuvěřitelných 57 let, co vyšlo první číslo komiksu Čtyřlístek. Pro české děti dnes kultovní záležitost a nejenom pro ty současné děti, třeba i pro mě. V roce 1996 byl premiérován Oscarový film Kolia režiséra Jana Svěráka. V roce 2005 čeští hokejisté vyhráli po 5 letech na 69. mistrovství světa v ledním hokeji 5. titul mistrů světa a 74. narozeniny by dnes oslavila legenda českých big beatových kytaristů Franta Kotva. Hrál mimo jiné v kapele Jany Kratochvílové, později také ve Žlutém psu Ondřeje Hejmy. No a 73 let má dnes na pažbě Mike Oldfield, britský multiinstrumentalista proslulý deskou Tubular Bells a hit jako Moonlight Shadow anebo Two France. Zpěvák vyrostlý ze známého hanspaulského podhoubí Martin Kraus je dnes 71 letý. Už několik desetiletí působí jako frontman skupiny Krausberry a stále Martin vypadá asi tak na 16. No, krásnou 40 slaví zpěvák Tomáš Klus, je vystudovaný herec, ale také v roce 2002 získal zlatou medaili v moderním pětiboji. No a my si dáme Mikea Oldfielda, tady je Maggie Reilly a Moonlight Shadow. Já vám přeju krásné ráno s Bontonovou.

0: Láska je tu s námi, co si budeme říkat, vždyť pro ní spousta lidí žije. 8 hodin 20 minut, ranní bonton, Milan Fiala vám přeje krásné ráno. 2200 jich je, mají dneska svátek, jmenují se Žofie. Žofie znamená moudrost a jde o počeštělou obdobu jména Sofie. Žofie, no je to fakt, je to hned vedle. Kolik máme psíků a koček v českých domácnostech? Tak přátelé, hafanů je to přes 2 miliony a máme taky 1,5 milionu koček a kočičáků, kteří oblažují své páníčky a paničky. Ale Líza a Áňa jsou kočky, které mají dneska pré, mají svátek. No a co se týče psíků, tam je oslavována Fenka Ebony. Ano, je to tak, kočičí i psí kalendáře fungují. Tak, kočičákům, psíkům, ale i těm žofím dneska přeju krásný svátek. Užijte si to, hodně dárků, minimálně ty, které si přejete. A já vám můžu jako dárek poslat třeba Marii Rotrovou už za chvíli z Bontonu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Tak tohle to byly holky s někým i na konci, si senzační v 8 hodin 30 minut na vašem oblíbeném rádiu. Za chvíli si dáme třeba Lucii Bílou s Pepou Vojtkem a Zítřejší ráno, to je název jejich písně. Nicméně, proč všechno v životě není černobílé? To je téma, kterým se budeme zabývat pár minut. No, za pár minut, ale teď už pojďme na zpravodajství s Luckou. Halo, halo, Lucko, seš tady? Seš.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížení, uvedl to mluvčí Cermatu. Deváťáci tam můžou vidět oficiální verdikt jednotných přijímaček na střední školy. Přihlášky pro druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy budou moc uchazeči podávat od 19. do 25. května. Krajský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu muže, který podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu ale nepatřily. Škoda je asi 82 milionů korun. Muži hrozí za několik trestných činů až 10 let vězení. Vinu odmítá. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne ve 20 hodin 20 minut. Ráno a dopoledne bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne čekejte přeháňky hlavně v Čechách. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy, krásný den s Rádiem Bonton.

Hoffmana, anebo taky zbavená iluzí Milan Farmer v raním pontonu. Za chvíli si dáme třeba Anu K, anebo Olympika, jejich ptáka Rosomáka, ale pojďme se podívat na to, proč všechno v životě není černobílé, no ten život je prostě pestrý. To, že život není černobílý, to je základní podstatou přece lidské existence, která se skládá z nekonečného množství odstínů šedi, ale taky barev. Svět je příliš složitý na to, aby se dal rozdělit pouze na to dobré a špatné, pravdivé, nepravdivé nebo černé a bílé. No prostě většina situací obsahuje prvky obého, jak dobrá, tak zlá, nebo výhod, nevýhod. Život nám prostě přináší situace, kde musíme vyvažovat různé potřeby, následky a podobně. No, emoce nejsou jenom o šťastný nebo smutný. Často prožíváme složité směsi pocitů, které barví náš svět do různých odstínů. Už jsme zase u toho. Každopádně často se rozhodujeme mezi dvěma možnostmi, z nichž ani jedna není ideální, což nás nutí hledat kompromisy. Ano, to je to slovo. Tendence vidět svět černobíle je sice přirozená, ale vede k polarizaci a stěžuje pochopení složitějších souvislostí. A přijetí toho, že věci jsou šedé, nám umožňuje žít bohatší a chápavější život. Takže není vše černé nebo bílé.

0: No a z Karviné do pražského studia na Hagibor 8.57 posloucháte Ponton. Ano, tohle to už je Karel Gott a Lady Carnival, tu si dáme v druhé hodině ranního Pontonu. Anděle s Jelenem a dáme si taky Kind of Magic se skupinou Queen. Magic.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak pátek bude většinou zatažený, místy s deštěm na teploměru 11 až 16. No a jak bude zítra? Nadále bude deštivo a chladno, stále se moc neohřejeme, 9 až 13 stupňů Celsia, tomu dle předpovědi meteorologů moc nedají. No ale na druhou stranu, to je život, snad se toho léta konečně dočkáme.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Edo, zase mám tak těžké nohy.
7: V lékárně jsem koupil Vesvein.
6: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
7: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
6: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Přesně tak, krásné dobré dopoledne. Máme půl minuty před 9. hodinou. Já vám přeju krásné dobré ráno. Máme malou sobotu, je pátek v kalendáři, prostě super. Jaké heslo dne dnes vyhlásí meteoroložka Dagmar Honcová? To si poslechnete v rubrice Žít podle počasí. Ano, kolem 20. minuty. Ode mě zase se dozvíte, jaký je nejoblíbenější hudební nástroj. Který to asi bude? A hrajete vůbec na nějaký? Svěřte se, klidně. Tak, z muziky. Nick Kershaw a teď si dáme skupinu Turbo a jejich hráče. Tak si to užijte s námi s rádiem Bonton.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

ranním bontonem, přátelé, jsme dopluli až do 9:10. Já vám přeju krásné dopoledne, doufám, že si ho užíváte. Je páteční. Za chvíli si dáme Kylie Minogue a Jasona Donovana a taky zaspívají Buty. Jejich František je prostě neotřelá píseň i spoustu let po vydání téhleté písně, tohoto songu. No a když už jsme u té muziky, nakousli jsme to, jaký je vlastně asi nejoblíbenější hudební nástroj současnosti. Tak tedy za nejoblíbenější a nejrozšířenější hudební nástroje na světě jsou považovány kytara a klavír. Tram, tadadá. Ano, no tak samozřejmě kytara vede díky své přesnosti, přednosti, univerzálnosti napříč žánry a dostupnosti, zatímco klavír je oblíbený jako základní nástroj pro výuku hudební teorie a vůbec všestranost. Piano je fantastický nástroj, no ale zase nedáte ho na záda, neodvezete si piano k ohni, že? No každopádně nejrozšířenější tedy v domácnostech je klavír, jak jsme řekli, anebo kytara. Ovšem nejstarší nástroj, historicky vzato, kolem 30 až 40 tisíc let je didgeridoo. To je tohle ten krásný nástroj. Ano, je to ta dlouhá

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno, vyhlašuji heslo na dnešní den. Deštníky a pláštěnky. A protáhnout to heslo můžeme i na celý víkend. Očekáváme, že dnes bude převládat zataženo na většině území Česka s deštěm nebo s přeháňkami. Pozor, místy se budou vyskytovat také bouřky. A zrážkové úhrny se budou šplhat až na 20 litrů na metr čtvereční. Nejvyšší odpolední teploty budou zůstávat nízko. Nejčastěji v intervalu od 11 do 15 stupňů Celsia. Jedná se o výrazně podprůměrné teploty. V roce 1997 přitom v tomto období už nejvyšší odpolední teploty kulminovaly na tropických hodnotách. Na ty zatím letos můžeme zapomenout.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Sebastián, tak už se slyšíme, doufejme, 9 hodin 29 minut, kluci dohráli, no a před námi třeba skupina Tým, Držím ti město, anebo taky Božský Karel s písní Lady Karneval, mimo jiné, v roce 68 s ní reprezentoval tehdejší Československo na festivalu v Rio de Janeiro. No, dáme si taky zprávy a vydáme se do Švýcarska, protože tam dneska startuje velký sportovní hokejový svátek.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížení, uvedl to mluvčí Cermatu. Deváťáci tam můžou vidět oficiální verdikt jednotných přijímaček na střední školy. Přihlášky pro druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy budou moc uchazeči podávat od 19. do 25. května. Krajský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu muže, který podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu ale nepatřily. Škoda je asi 82 milionů korun. Muži hrozí za několik trestných činů až 10 let vězení. Vinu odmítá. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Duel skupiny B začne ve 20 hodin 20 minut. Ráno a dopoledne bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne čekejte přehánky hlavně v Čechách. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy, krásný den s rádiem Bonton.

0: tak tohle to byl pošský Karel Gott, píseň Lady Carnival, super věc z roku 68, přátelé. A to, že tahle ta píseň je kvalitní, o tom svědčí i to, že před dvěma lety jsme s kapelou Gott Cover Band, s mojí kapelou, získali druhé místo na hudebním festivalu v italském San Remo. Bylo tam přihlášeno 1000 lidí, my jsme postoupili do semifinále a do finále potom, kde nás bylo něco kolem 80, takže prostě píseň skvělá. Tak, pojďme se podívat, co dál z muziky. Bude tu Eros Ramazzotti a nebo Marcela Holanová. Nicméně ještě v rychlosti mistrovství světa v ledním hokeji. Jo, jo, jo, ano, letos se koná ve Švýcarsku, je to ve městech Zürich, ve Swiss Life Aréně a ve Friburgu v BCF Aréně. Turnaj startuje dneska, potrvá do 31. května a naše reprezentace odehraje své zápasy v základní skupině právě v tom Friburgu. Dnes večer 20. hodina 20. minuta hrajeme s Dánskem, zítra v ten samý čas se Slovinskem. Tak tedy hokej zdar a držme palce.
1: Radio Bonton.
2: Radio Bonton.
1: Tady je česká hudba doma.

0: bonton, ranní bonton, dámy a pánové, končí. Ano, je to tak, všechno krásné jednou začíná, ale také se blíží do finále. A to finále je právě teď, 9. hodina, 54. minuta. Milan Fiala vám přeje krásný víkend, užijte si to i přesto, že má být stále to počasí asi tak jako dnes. Každopádně příští týden už meteorologové doufají, že se nám to zlepší, že bude kolem 20 stupňů, takže co víc si přát. Užijte si víkend, já se budu těšit zase klasicky v 8 hodin v pondělí. Teď už ovšem kolega Milan Vílek a písničky na přání. Já tě zdravím, čau.
1: Ano, zdravím, hezké dopoledne, jdeme na to už za 2 minuty. Tak Milane, krásný víkend i tobě a samozřejmě
0: i tobě.
1: Na viděnou, naslyšenou po tom studeném víkendu, jdeme na to.
0: Čau.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Tak ještě jednou hezké dopoledne, za chvilku 10. hodina. My startujeme s písněmi na přání. Jsem rád, že vás mám u rádia a není vás málo, jak se dívám na počet vašich SMS-ek a přání. Pište na 736 300 888. Do 11. hodiny se hraje na vaše přání. Dobrý den, zahrajte mi prosím od Boniem třeba Babylon, bude to pro všechny, kteří se nemůžou dočkat víkendu. Díky moc, píše nám Péťa. A další prosba, ahoj, zahrajte mi něco od Modern Talking jen tak pro dobrou náladu, protože konečně je pátek. No, máme to podobně s tím víkendem, taky jsem se nemohl dočkat. Tak jsou tu Boniem a

Brother Louie, to byly Modern Talking, velcí veteráni 80. let a super úspěšná dvojka, kterou jste chtěli slyšet. Tak jedeme dál, na vaše přání se hraje. Ne všechny písně, o které si píšete, samozřejmě Bonton má a hraje, ale všechny vaše přání půjdou do světa, jako jo, třeba tohle. Dobrý den, chtěl bych zahrát do práce mým kolegovi. Díky moc, další prosba, zdravím Ponton, prosím o zahrání písničky od Alvara Solera Sofia. Je to pro naši báječnou vnučku, která má dneska svátek, si naše sluníčko, babi a děda ze Zbraslavy, moc děkujem. A ještě jedna, dobrý den, zahrajte prosím písničku Miluju tě od Hradišťanů s Jelenem, prosím. Velká sláva bude, protože jak je psáno, neteř byla přijata na střední školu a tímto ji gratuluji, děkuji, Ivana. Tak Hradišťan s Jelenem za chviličku, teď Sofia, Alvaro Soler.

Miluče, a to byl vzkaz, který posílá Jelen Hradišťan v jedné písni. Takhle 11 minut po 10. hodině. Tak další prosba, dobrý den, zahrajte prosím pro ty nejlepší a bohužel už i bývalé kolegy z Nagana. Prosím o zahrání z Pomády, díky moc a krásný večer pře Lenka. A další prosba, dobrý den, zahrajte mi prosím píseň od zpěvačky Leanne Rimes, Can Fight the Moonlight, jen tak pro lepší den, díky moc, Míra. Tak ať je to ten nejlepší pátek pro vás všechny, takhle na Žofy vám posílám Can Fight the Moonlight, Irene Cara, Flashdance.

Fajdemu Light, byla Leon Rimes tady na Vontonu. Tak máme Žofie, ta Žofie by měla podle pranostik jako ukončit takovéto studený období, které letos vyšlo úplně přesně na ty ledové muže, tak trošku se nám to protáhne na ten víkend, ale pak už po víkendu by mělo být hej. Hej bude i teď s dalším přáním, aspoň pro mě, mám to rád a vždycky jsem to měl rád. Ahoj všem do Bontonu, zahrajte prosím jakoukoliv písničku od řeckého zpěváka Demis Rousseau. Krásný den všem, Jordan Karakavlidis, nebo Jordan, Jordan, jak se to čte? No, Demis Rousseau, to je jistota, tak si ho dáme už za chviličku, nebo dáme si ho teď, dáme si Forever and Ever. A ještě jedno přání, dobrý den, byli by Bros, zahrajte prosím skupinu Bros, píše nám TT. Dobře, tak posílám ten jejich první velký super úspěšný hit When Will I Be Famous, už za chviličku.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

Vanilla Ivy Famous, osmdesátky by bez nich nebyly celé úplné. Tohle byl jejich první velký hit, Trojce Bros, o půl jedenácté, tak ještě celých 30 minut, jedeme na vaše přání. Dobrý den, zahrajte mi prosím písničku od Josefa Wagnera, Mě sílu dáš, díky. Dál píše na Matěj, zahrajte prosím písničku od skupiny Kabát, bude to pro všechny fanoušky. My si dáme Houby magický, protože k tomu míří taky přání od Marcely. Dobrý den, zahrajte mi moji oblíbenou od skupiny Kabát, a to jsou právě ty Houby magický, a bude to pro mého skvělého manžela, který bude slavit narozeniny zítra, skoro kulaté, a chci popřát všechno nejlepší a moc ho pochválit. On bude vědět za co. No, vida. Tak hezky to oslavte, víkend to jako bývá čas, jako všech možných oslav, tak jestli máte i vy něco před sebou, tak ať vám to klapne, posílám Houby magický, a teď Pepa Wagner.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže

baví, a to byla Lucie, 15 minut před 11. hodinou. Tak je tady přání, které přišlo po druhé, ale nemám Dominiku Mirgovou a Kaliho je konec, ale mám tady Dominiku Mirgovou, alespoň píseň na pokraj sil, takže pro mého kolegu do práce, díky moc. No a další prosba, zdravím do Rádia Bonton, zahrajte prosím písničku od skupiny Verona, ať se zahřejeme aspoň hudbou, když už je venku taková zima, přeji všem krásný víkend. No jasně, dáme Veronu před 11. Za chvilku taky počasí, tak se podíváme do toho víkendu, jak má být. Neděle už vypadá ve středních Čechách docela nadějně, tak to rád přidám, ale teď Dominika Mirgová.

To byla Verona na vaše přání před 11. hodinou. No a my si dáme finále, to znamená poslední dva songy a více se nám sem už nevejde, budeme hrát určitě. Týden končí, víkend začíná jako vždycky, takhle v pátek, tu se 100% hodí před 11. hodinou. Zdravíme, díky moc. A další prosba, dobrý den, zahrajte prosím nějakou pomalou od skupiny Duran Duran, bude to pro všechny fanoušky téhle kapely, moc se těším na koncert. Píše nám Eva ve své zprávě, tak dám si na tom záležet, pomalou od Duran Duran, to bude stát za to. Teď týden končí, víkend začíná.

0: Ordinary Wordplay Duran Duran o 11. hodině. No a nás všechny zajímá víkend a počasí. Jaké bude?
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak to už jste slyšeli mnohokrát, teploty budou docela nízkou, mohou se dostat maximálně na 15 stupňů Celsia. Víkend by měl být deštivý, ale zejména ve východní polovině území a také na Vysočině, naopak na západě víceméně polojasno, to znamená dnešní maxima 15, zítra ještě méně, zítřejší teploty maximálně na 13 stupních Celsia, ale v neděli už teploty snad na 14 a právě v západní polovině území a ve středních Čechách už by mohlo být v neděli i polojasno. Tak po 11. hodině Madonna. Dáme si na zaret. A nebo Olgu Lounovou.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: vychutnávané kuchyně německé kvality. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Radio Bonton a Milan Bílek.
5: Hezké odpoledne, dopoledne zatím ještě. Tak, máme 2 minuty po 11, takže dopoledne za pár hodin startujeme proti Dánům a vlastně začíná hokejový šampionát. Podrobnosti o něm a o tom dnešním večeru už za malou chvíli. Tak posílám Petra Koláře, Madonu, teď Marcel z Malého Města, tady je Petr Nať.

0: Heart, to byly Nazaret na Bontonu. Příjemné dopoledne vám přeji. Tak za pár hodin to začíná. Tím mám na mysli samozřejmě světový šampionát v hokeji. Odvysílá ho Česká televize, která má ve Švýcarsku početný tým. Jinak licenci na turnaj má mimochodem až do roku 2034. No a jako vždycky jsme na to zvyklí a těšíme se. Zápasy bude komentovat Robert Záruba, Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal a taky Michal Dimitrov a ve vysílání doplní experti České televize, třeba Milan Antoš, Petr Hubáček, případně Jan Procházka. No a samotný Robert Záruba, patrně nejslavnější hokejový komentátor v Česku, bude komentovat všechny zápasy českého týmu ve skupině B. A nakonec ještě přidám, že právě v ní se svěřenci Radima Rulíka utkají s Dánskem, Itálií, Norskem, Slovenskem, Švédskem a taky Kanadou. Tak držíme palce na ten úvodní zápas, který je tady dnes ve 20 hodin a 15 minut. Už za chvíli Quack Robin, Promise You Made, anebo Olga Lounová, Optimista.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

Ztracený ráj, to byla Heidi Janku a byl to taky show Patejdl krátce po půl dvanácté, tak musím říct, že to byl fofr v případě lebky svaté Zdislavy. Byla to taková šokující zpráva, která dorazila na začátku týdne, že byla odcizená lebka svaté Zdislavy. No a konec dobrý, snad všechno dobré, protože českolipští kriminalisté zadrželi včera v podvečer ve středu Českém kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. No a podle policie muž nestihl dokončit svůj plán, sám po zadržení prozradil místo, kde vzácnou relikvii ukryl. No a další podrobnosti budou pomalu, ale jistě vyplavovány na povrch, tedy aspoň doufejme a doufejme, že se dozvíme něco víc a samozřejmě nás taky všechny bude zajímat, kdo to byl a případně jaký trest dostane. Já bych stejně jako lebka byla nevyčíslitelné hodnoty, se přimlouval za trest, který by měl být taky, měl mít nevyčíslitelnou dobu. Uvidíme, jak to dopadne, kdo to byl, to nás všechny zajímá. Další podrobnosti vám samozřejmě Bonton doveze. Za chvilku Nightwork, podíváme se na silnice. Bude tady Phil Collins, Another Day in Paradise a teď Noc na zemi, Anna K.

0: Rádio Fontón doprava.
1: Šťastnou cestu vám přejeme pátečním dnem. Zatím to vypadá na takových těch klasických místech, jako je D1 Pražský okruh, bez nějakých velkých kolon, ale začínají nám přeci jenom přibývat různé události, situace. Pozor si, dávejte na D3 120 km Mezno Kaplice, tam máme odstavený osobní vůz lidé.

na vozovce a dál D11 104. kilometr na trase Praha Sever. Máme tam odstavené porouchané vozidlo. Ať vám to jede cestou na víkend skvěle, tak jak si přejete, posílám vám divokýho Billa. A teď je Big Mountain a Baby, I Love Your Way.

0: Úžasná Tina Turner, Václav Gátu, Do It, za minutu 12. hodina. A jaký bude víkend?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Samozřejmě takový, jaký si ho uděláme, ale krom toho bude zima docela podstatnou část, zejména na východě území, to bude s deštěm. Tak buďte připraveni na teploty, které budou docela nízko. Ty dnešní odpolední při polojasnu se dostanou maximálně na 15 stupňů Celsia. No a zítra budou přibývat přehánky, samozřejmě dešťové, a ty by se mělo dohrávat zejména na východě Čech. Teploty budou velmi podobné, maximálně na 14 stupních Celsia. No a v neděli, každopádně na západě Čech už by se mělo pomalu, ale jistě projasňovat, ale v jeho východních Čechách by to dále mělo být s přeháňkami docela podstatnými. I tak si užijte víkend, já vám posílám už za chvilku třeba Xindlakes anebo Bernie Paul. Oh no no!
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Unavené a těžké nohy. Znáte to? Já ne. Používám Vesvein, inovativní přírodní doplněk stravy. Vesvein, podpora žil, díky které zůstanou mé nohy zdravé a vitální. Přírodní výtažky z flavonoidů, ananasu a listnace pichlavého, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy. Vesvein, zdravé nohy, aktivní život.
1: Radio Bonton a Milan Bílek.
0: Hezké poledne, 12. hodina je tady, co všechno se bude dít o víkendu, tak to máme tady pod palcem na Bontonu, rád vás doprovodím na volnou sobotu a neděli s akcemi, kde myslím, že bude dobré být. Tak víc za chvilku, mám tady pro vás taky jedno výročí, samozřejmě hitparádové, a teď žal se odkládá, tady je Jiří Korn.

0: Nothing's gonna change my love for you, a to byl jeden z největších romantických hitů konce 80. let. Původně ji naspíval George Benson už v roce 1985, ale právě tahle verze od Glenna z roku 1987 z tohoto hitu udělala celosvětový trhák a hezká osmdesátková balada, samozřejmě saxofonová atmosféra a text, který vždycky rádi slyšíme, protože to bylo o věrnosti a lásce, která přetrvá úplně všechno. Tak za chvilku Sandra, taky Jitka Zelenková, mám pro vás i Karla Gotta, Jestli tě budu mít rád.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID.Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Hiroshima, to byla Sandra na Bontonu. 15. květnový den je tady a je tady hodně slavných tváří, které dnes myslím, že by měly slavit, budou slavit, prostě mají svůj slavný den, stejně jako vy. A to jsme okomentovali v dnešních písničkách na přání mezi 10. a 11. hodinou. Tak tady máme ze slavných oslavenců, vidím tady Mike'a Oldfielda, slavného muzikanta, který byl úspěšný už v 70. letech díky albu Tabular Bells, ale jinak si ho pamatujeme z těch 80. a měl obrovský hit Moonlight Shadow. Právě ten mu zpívala vlastně odborní zpěvačka Maggie Reilly. No a kulaté, nejkulatější narozeniny má dnes taky Tomáš Klus.
1: Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš.
0: A pokud se nepletu, tak Tomáš Klus právě dnes slaví 40. narozeniny, tak všechno nejlepší. Kulatiny má taky Miroslav Topolánek, tak zejména jemu přejeme pevné zdraví. Máme tady další hvězdy jako Brian Eno, slavný producent a mnozí další. Tak hezký narozeninový den, vždycky je fajn, když to vyjde na pátek, ty narozeniny, to mě baví, že jako ten pátek je k tomu stvořený, tak pokud dnes budete mít nějaké mecheche, případně narozeninovou oslavu, ať vám to klapne a my vám přitom chceme hrát dál a dál tady na Bontonu. Teď Jelen, všude zdejší.

Plán skupiny Krištof. Jestli vy nemáte plán třeba na ty příští dny, tak je tady jedna dobrá zpráva. Právě v pondělí 18. května se bude slavit Mezinárodní den muzeí a právě to nadcházející pondělí, ale i neděli před ním, 17. května, některá muzea a galerie v Praze otevírají své výstavy a expozice a pozor, to je velmi lákavé, zcela zdarma anebo za snížené vstupné. Tak máte-li chuť je velmi jednoduše zapátrat na webu, tak to udělejte, protože se dočkáte velmi příjemných slev a taky vstupu zcela zdarma do některých institucí.

institucí, třeba Národní galerie v Praze, ta se připojuje zdarma nebo se snížením vstupním, Uměleckoprůmyslové muzeum a dál Národní technické muzeum mimo pražské pobočky. No a další následují. Tak se hezky kochejte, pokud vás baví historie, pokud vás baví muzea, která budou slavit v pondělí svůj velký svátek. No a já vám doporučím do 13. třeba tohle Stevie B, Because I Love You.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Vezu vás na víkend s počasím a taky s předpovědí. Tak to víkendové počasí vlastně rozdělí Česko na polovinu, na Moravu a zejména Slezsko se totiž o víkendu přižene další déšť, no a může vydatně pršet, navíc bude zataženo a taky poměrně chladno a právě na Moravě a ve Slezsku tak má v sobotu spadnout mezi 10 až 30 mm, v neděli to pak bude od 5 do 30 mm. No a počasí a teploty, ty odpolední by se dnes mohly dostat maximálně na 15 stupňů Celsia, očekáváme polojasno, podobné to bude také zítra, menší pokles, teploty můžou být na 14 stupních Celsia a v neděli už by to mělo být o kousek lepší, to by se zejména v západní polovině Čech při polojasnu teploty mohly dostávat až na 17 stupňů.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Příjemné odpoledne, 13. hodina je tady, Joffy je 15. květen, vezu vám další odpolední hity Billy Idol, bude taky Voxel v naší ulici a teď Elvis Indiera, tady je John Paul Young.

0: Proflav, to byla velká balada Frankie Ghost Hollywood. Máme 18 minut po 13. hodině. A kamže na ten víkend, tak pokud se rádi víkendem projídáte, tak můžete vyrazit třeba na akci, která, jak se dívám, se jmenuje Růžový má. Je to tradiční festival růžových vín, klidná atmosféra na Rašínově nábřeží v Praze. Takže zítra, 16. května. Připomínám, že o víkendu tady budou taky chřestové a křenové slavnosti. Je to velký svátek lokální gastronomie a to přímo na farmě v Hostíně u jako Vojkovic po celý víkend. No a dobré pivo bude k mání na výročí 15 let Unětického pivovaru. Bude to oslava s pivem, doprovodným programem v Uněticích celý následující víkend, to znamená v sobotu i v neděli. A jak to na víkend jede, za chvilku více, teď Human League nebo Michal Hrůza, budu ti vyprávět.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: mění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton doprava.
1: Hezké odpoledne, jak to vypadá s dopravou, jak to jede na víkende? Jednička, začínají nám pomalu, ale jistě přibývat místa, kde se chvilku počkáte, takže jde 108. až 104. kilometr u Jihlavy. Pak tady máme Pražský okruh na několika místech, 13. až 19. kilometr, tam si počkáte zhruba 10 minut a kolonu máme teď také na Pražském okruhu na 23. až 19. kilometru u Brna. Ano, jde jednička, 191. až 190. 56. kilometr. Tak ať vám to jede a šťastnou cestu, a doufám, že i pro vás volnou sobotu a neděli. Teď je Roy Orbison, You Got It.

The Moon and Back a byli to Savage Garden na Bontonu. 13 minut po půl druhé. Tak přeci jenom je tady úspěch, je tady čekání, je tady chvíle napětí. Je to tak, že český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále toho 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize, která byla slavná zejména v 70. a 80. letech. Co já si pamatuji, tak ve druhém semifinále, které se konalo právě včera večer, zaujal po rotuji mezinárodní diváky svou písní Cross Roads. No a může to mít pokračování, protože do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí, zatímco dalších 5 soutěž opustilo. Tak držíme palce. Už za chvíli Pet Shop Boys, Lucie, Daniela a teď Věra Špinarová.

0: Rádio Bonton, počasí.
1: Hezké páteční odpoledne očekávejme, že bude poměrně chladno a o přeháňky taky nebude nouze, zejména ve východní polovině Čech a také na Moravě, tak ty dnešní odpolední teploty maximálně na 16. Zítra to bude velmi podobné s teplotami, ale očekáváme více přeháněk, ale jak už jsem říkal, zejména na Moravě, ve východní polovině Čech teploty zítra maximálně na 14 stupních Celsia. Podobné to bude také v neděli, opět občasné přeháňky, no a teploty budou vlastně stejné. Podobné s tím, že ale na západě Čech už může být nadějných 17 stupňů Celsia při polojasnu. Tak hezký víkend, já vám do něj posílám Hanu Zagorovou.
2: Kdybyčko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusu.
1: Po 14. Eňa Orinoco Flow. A nebo Michal David.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
0: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Hezké odpoledne, za chvilku Enrique Iglesias, my si dáme to letní prázdninové bailamos, taky Luz Capaldi. No a teď je někdejší lev salonu Saguantofi a dávej bera.

0: Rybičko zlatá, přeju si, to byla Hana Zagorová s námi na odpoledním Bontonu a hit, který vyšel v roce 1988. Skladba vyšla taky na singlech, možná ho máte doma na konci 80. let a později se objevila taky na mnoha výběrových albech. No a vznikla taky pozdější verze, to je zajímavé, jako duet. V roce 2004 vznikla nová verze spolu s Lucí Bílou. Už za chvíli Petra Černocká, Enya, taky Mandraže, Hledá se žena.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Montonu s námi taky Petra Černocká. Za kolik budeme jezdit o víkendu, tak mám pro vás čerstvé zprávy. Ty maximální ceny paliv se o víkendu změní vlastně jenom o jednotky haléřů. Benzín by měl zdražit o 8 haléřů na 44,30 za litr. Nafta naopak zlední o 4 haléře na 41,99 korun za litr. No a jedná se o ceny, které budou platit celý následující víkend, ale taky následující pondělí. Už za malou chvíli Lucie Bílá, Queen, David Bowie, to bude Under Pressure a teď Mekyš Birka, Marika Gombitová.

Lucie Bílá s námi na Bontonu, 7 minut po půl třetí. No a s námi taky bude Markéta Majerová, máte ji tady po 15. hodině. A Markéta vás poveze do víkendu a navíc pátečním odpoledem. Já se na vás těším po víkendu. Dáme si zase celý další týden, samozřejmě písničky na přání mezi 10. a 11. No a teď vám doporučím do třetí odpolední Ricka Astleyho v jeho prvním velkém hitu Never Gonna Give You Up, taky Olympici, dej mi víc své lásky. No a teď taky Senzona, Donna Zucchero, Paul Young. Tak hezký víkend.

0: Bonnie Tyler na rádiu Bonton chvilku před 15. hodinou. A za chvíli už například Petra Janů.
1: Říkej mi, co toužím slyšet, říkej mi.
0: Taky MIG 21.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu.
0: Nebo Spice Girls. A mrkneme se na to, jak bude.
3: Radio Bonton, počasí.
0: Čeká nás zítřek poměrně deštivý, zataženo v jihovýchodní polovině republiky s trvalým deštěm. Maximální denní teploty 11 až 15 stupňů. Samozřejmě tam, kde bude lejt, budou teploty nižší.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Unavené a těžké nohy. Znáte to? Já ne. Používám Vesvein, inovativní přírodní doplněk stravy. Vesvein, podpora žil, díky které zůstanou mé nohy zdravé a vitální. Přírodní výtažky z flavonoidů, ananasu a listnace pichlavého, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy. Vesvein, zdravé nohy, aktivní život.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné páteční odpoledne vám přeji. Už máme 15. května. Svátek slaví Žofie. A dneska se toho vůbec slaví dost. Třeba Mezinárodní den rodiny, na ten se za chvilku podíváme. Pak tady vidím Světový den proti mozkové mrtvici, Mezinárodní den odpůrců vojenské služby i Národní den čokoládových kousků. Takže jedno po druhé a nejdřív teď Spice Girls, taky Glenn Hansard s Markétou Irglovou a začne Jirka Korn. Hezké odpoledne s Bontonem.

Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Máme 15. května a to je Mezinárodní den rodiny. A rodinu slavíme, protože je to ta nejdůležitější parta v našem životě. Jsou to lidi, kteří nás vidí v pyžamu, když je nám špatně, máme horečku. A je to taková komunita, která by se měla oslavovat. Mezinárodní den rodiny byl vyhlášen Organizací spojených národů v roce 1993. A to s jediným cílem. Upozornit na význam rodiny, tedy jako základní jednotky společnosti. To zní jako z učebnice, co? Ale rodina je naše první taková bublina, ve které se učíme milovat, hádat se, zvládat konflikty. Prostě učíme se úplné základy. A tento den má upozornit na témata jako třeba podpora mezigenerační solidarity. Prostě aby ty babičky, dědečkové s vnučkami a s vnuky si měli co říct i bez Wi-Fi. Jde taky o rovnost pohlaví v domácnosti, prostě i tatínkové mohou mít nádobí nebo luxovat a o sladění pracovního a rodinného života. A rodina v moderním světě to už není jenom máma, táta a dvě děti. Většina rodin je takzvaně patchworkových, jako puclé ze dvou až čtyř předchozích vztahů. Fungují rodiny na dálku a je rodiny s jedním rodičem, bezdětné páry nebo vybraná rodina z přátel, když ta biologická prostě nefunguje. A právě tady v té rozmanitosti je síla rodiny a Mezinárodní den rodiny připomíná, že rodina není jenom o dokonalosti, ale o vzájemné podpoře a lásce. Tak to bychom měli a za chvilku pro vás budu mít hezký tip, jak ten Mezinárodní den rodiny oslavit, kdyby se vám chtělo.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Bonton doprava.
1: 15 hodin 29 minut, je pátek, dejte si pozor na silnicích, například v ulici, v Plzni, v ulici Pod Hájem je hlášena dopravní nehoda dvou osobních vozidel a v Praze Kbelská hlásí neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je to ve chvíli, kdy sjíždíte z kopce dolů a je to těsně před odbočkou vlastně z Pražského okruhu ve směru na dálnici na Mladou Boleslav, takže tam počítejte se zdržením a kamkoliv jedete, jděte prosím pěkně opatrně.
0: Radio Bonton.

o státní svátek. To znamená, že kdyby to tak bylo u nás, tak bychom měli třetí pátek v pořadí volno. Já bych proto hlasovala. A v roce 2024 třeba bylo hlavním tématem OSN pro tento den digitální technologie a jejich dopad na rodinný život. A zjistilo se, že když si děti povídají víc Alexou než s prarodiči, takže je prý opravdu čas na změnu. No, to musel být rozsáhlý průzkum. A slovo rodina pochází z latinského familia a to označovalo všechny osoby žijící pod jednou střechou, včetně sluhů a otroků. Dneska to zahrnuje jenom ty, kteří si možná po sobě už sami většinou uklidí. Takže, den rodiny. Važme si ji, pokud ji máme. Za rodinu můžeme prohlásit jakékoliv společenství, které je nám nesmírně blízké a které funguje na principech vzájemné lásky a porozumění. Takže hezky si oslavte den rodiny a já vám k tomu budu hrát. Třeba bude Petra Janu, anebo Meat Love. Hezké odpoledne.

0: Marcela Holanová na rádiu Bonton chvilku před 16. hodinou. A ne, Petra Janů, Marcela Holanová teprve bude po 16. hodině.
1: Vždyť já jsem dva stála, šťastná i zmála.
0: Taky bude slza.

0: mrkneme na to, jak bude.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra to vypadá na zataženo, v jihovýchodní polovině republiky s trvalým deštěm. Poměrně chladno, ale žádná hrůza, maximální denní teploty do 15 stupňů. A neděle převážně oblačno, zase na východě s deštěm a maximální denní teploty 12 až 16, takže o stupínek lépe.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
9: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 15. května, je pátek, svátek slaví Žofie a Sofie. A když se koukneme, kolik vás dívky, slečny, dámy je, tak Žofie je mezi námi zhruba 2300 a Sofie je dokonce 10300. Tak postupně se vám budeme za chvilku věnovat, ale do té doby třeba Phil Collins, Slza, anebo hitovka YMCA. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, tak se podíváme na dnešní oslavenkyně. Těmi jsou Žofie a taky Sofie. Začneme ale se Žofiemi, protože ty jsou, jak máme za sebou ledové muže, tak právě Žofie je považována za ledovou ženu. A když se tady podívám, tak jich mezi námi žije 2300 a hovoří se hojně o tom, že je zodpovědná za to, že přináší studené deště, což se teda letos opravdu vede, i zmrzlíci byli pěkně zmrzlí, pršet má dneska, zítra, tak uvidíme, jak to celé dopadne. V každém případě, milé Žofie, vy jste prý nebývale inteligentní a učenlivé, kraper vám chybí trpělivost, ale zase bojovnosti té máte na rozdávání a temperamentu taktéž. Býváte poměrně empatické a v jednání s lidmi vykazujete velmi neobyčejnou obratnost. A když se rozhodnete věnovat psychologii, tak dostanete šanci udělat pro sebe i pro ostatní spoustu dobrého. Někdy se prý propracujete i k trvalejšímu zájmu o duchovní vědy. Takže Žofie, hodně štěstí k vašemu svátku, parádně si ho užijte a oslavte. A Sofie, nebojte, k vám se dostaneme za chvilku.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
4: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
3: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
9: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Marcela Holanová na Rádiu Bonton a my se teď podíváme na silnice.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Tak potíže hlásí Pražský okruh, pokud jedete z Rozině ve směru na D1, tak je dopravní nehoda mezi odbočkami na Chrášťany a na Stodůlky. A co pak se to tam srazilo? A osobní a nákladní vozidlo, tak tam počítejte se zdržením, je to na 21. kilometru. A pak jsem tady ještě jednou viděla nepříjemnou dopravní nehodu na D11 ve směru na Hradec, je to na 31. kilometru. Dva osobáky v sobě, neprůjezdný levý jízdní pruh, takže to je D11, 31. kilometr ve směru na Hradec. Kamkoliv jedete, jeďte prosím pěkně opatrně.
1: Hezký den s Rádiem Bonton.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Krásné odpoledne s rádiem Pontone, 16 hodin 42 minut a dnešními oslavenkyněmi jsou Joffie a Sofie. Joffiem už jsme se věnovali, tak jdeme na vás, milé Sofie. Obliba vašeho jména značně stoupá, až se různí zdroje, jak moc. Jeden zdroj uvádí, že vás mezi námi v současnosti žije 10 300, druhý, že 5 500. Je to fuk, pořád je vás víc než Joffie, kterých je zhruba 2 300. Mýváte umělecké sklony, ale ne vždycky se v životě vydáte tímto směrem. Je to jedno, kudy se vydáte, protože v pracovním kolektivu býváte mimořádně oblíbené. Pro vaši laskavost, protože jste sympatické a nikdy nikomu neodmítnete pomoc. Je tady taková zajímavá věta, že u domácího krbu si dobíjíte baterky pro svoje imaginární, nesčetné výlety za hranice všedních dní. Kašlete na imaginárnost, prostě vyražte a pořádně si to užijte. A dneska si užijte svůj svátek a všem Sofiím všechno nejlepší.

plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak sbohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemohl.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

Celine Dion na rádiu Bonton v 17 hodin a minutku k tomu. Za chvilku už třeba Lešek Semelka. Taky bude Tomáš Klus. Že ty nesli-

0: podíváme se, jak bude o víkendu.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, zítra zataženo, v jeho východní polovině republiky s trvalým deštěm, maximální denní teploty 11 až 15, v neděli převážně oblačno, zase ve východní polovině s deštěm a denní teploty 12 až 16.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: české kvality. XXXL do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Edo, zase mám tak těžké nohy.
2: V lékárně jsem koupil Vesvein.
1: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
2: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
1: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
0: Radio Bonton a Markéta Majerová.
3: Krásné odpoledne všem, je pátek, svátek slaví Žofie a to je důvod, proč nám prší někde v republice. Zítra i pozítří pršet bude, protože pranostika říká zcela jasně, svatá Žofie políčka často zalije. Teď jsme týdny slýchávali o tom, jak je obrovské sucho, buďme rádi, že prší, já vím, že je to smůla, že na víkend, ale zase hned po víkendu, až budeme zase všichni v práci, už bude hezky, ve středu třeba 20, takže ten výhled je optimistický. Jenom to neklapne na tady ty dva dny, ale uvidíme, jak se to celé všechno poskládá. Mně se tady skládají Starship, Marek Ztracený a začíná ABBA. Hezké odpoledne s Bontonem.

Starship na rádiu Bonton v 17 hodin 17 minut a já už se dívám, co pak se právě dnes 15. května stalo kdysi a ještě kdysi dávno a vidím tady, že snad poprvé vyšlo číslo komiksu Čtyřlístek v roce 1969. A pak je tady taky zajímavá informace ze světa, to je, že se poprvé objevila postavička Mickey Mouse v krátkém černobílém filmu. To se psal už rok 1928. A ještě mě zaujalo jedno datum ze světa, 1905 bylo založeno město Las Vegas, protože právě dnes se vydražilo 110 akrů, to je asi 3/4 kilometr, nebo necelý půl kilometr čtvereční, a těchto 110 akrů se později stalo centrem města. Vidíte to, 110 akrů, dnešní Las Vegas, kdo by to byl čekal?

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800. Skonto nabité.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5. Skonto nabité.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: nábytek. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Radio Bonton. Česká hudba doma.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

21 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

A tak jsem vstál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

vykřikla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní, nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: V Praze se odpoledne chvíli zase střílelo. Střelbu máme hlášenou z jednoho hotelu na Praze 6. Z airsoftové zbraně v hotelu Krystal vystrašil blíž nepopsaný muž ostatní hosty. Na místě zasahovali policisté vybavení samopaly a balistickým štítem. Vyplývá to ze snímků Aktu.cz. Muž se k činu podle TV Prima na místě přiznal a incident je aktuálně řešený jako přestupek. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou prosadila koalice ANO, SPD a motoristů. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se totiž bojí, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to opakovaně odmítá. Je přesvědčena, že zákon u soudu obstojí. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan zase dodal, že novela otevírá stavidla pro ohromné zadlužování naší země.
2: Pokud se bavíme o těch formálních danostech, no tak už jenom to, že o části státního rozpočtu už nebude rozhodovat poslanecká sněmovna, tak to je z toho ryze právního ústavního hlediska je něco, co už samo o sobě si tu ústavní stížnost vyžaduje.
1: Schillerová odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít senátem a musí ho podepsat prezident. Žena, která ve Zlíně vezla kočárek s dítětem, měla v dechu 3¾ promile alkoholu. Stejná žena se pod vlivem alkoholu pohybovala v ulicích města na sídlišti Jižní Svahy se svou dcerkou v kočárku už letos v březnu. Strážníci ji tehdy naměřili v dechu přes 4 promile. Případ si stejně jako při předchozím incidentu převzala k dalšímu prověřování policie. Žena uvedla, že předtím vypila větší množství vodky. Její stav byl natolik vážný, že nereagovala ani na sdělení své malé dcery, která byla v promočeném oblečení a venku jí byla zima. Strážníci pak přivolali babičku dítěte, která si děvče převzala do péče. Klub Sparta Praha postaví v Krči u jižní spojky v Praze vedle baseballového areálu nový fotbalový stadion. Bude splňovat kritéria UEFA. Jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady, které dosáhnou asi miliardy korun, uhradí klub. Při podpisu memoranda s Prahou 4 to řekl místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
3: Tento areál by měl primárně sloužit jako zázemí pro mladé hráče a pro případně ty menší děti, to znamená 6 až 8 let. Současně bychom byli rádi, kdyby zde hrál i náš A tým žen. A dále jsme připraveni nabídnout fotbalové asociaci tento areál jakožto zázemí pro A tým žen české reprezentace a současně případně další mládežnické reprezentační týmy.
1: A ještě zamíříme na sever Čech. Starosta Šluknova na Děčínsku se bojí, že se z města stane další ghetto. Proto radnice chystá netradiční krok. Chce od soukromníků koupit 400 bytů ve 14 panelácích ve městě. A to za celkem 285 milionů korun. Podle iDNESu chce zažádat o dotaci ministerstva životního prostředí. Penso con sueño para

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel policie v České Lípě Petr Reit odhaduje, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dní. Zároveň je přesvědčený, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli. Zloděj ukradl lebku tento týden v úterý. Policie chce, aby byl podezřelý stíhaný vazebně. Soud o tom rozhodne o víkendu. Kriminalisti, kteří podezírají olomoucké lékaře, že v minulosti operovali defibrilátory mnoha lidem se závažnou srdeční arytmií zbytečně, teď prověřují tyto zákroky i na severu Čech. Byli taky v nemocnici v Ústí nad Labem, kde je přednostou kardiologické kliniky Miloš Táborský, uvedl deník. Dřív vedl kardiologii ve fakultní nemocnici Olomouc. Nadřízení mu věří a chtějí, aby pracoval dál. České dráhy letos nabídnou přímé vlakové spojení do Chorvatska. První spoj Adriatic Express vyjede 26. června. Kromě chorvatské Rijeky vlak dojede i do slovinského přístavu. Víc říká mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
2: Nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
1: Jízdenka například z Bohumína do Rijeky vychází podle vyhledávače spojení i do 1367 korun. Do Koperu ve Slovinsku se vlakem cestující dostanou od 869 korun. Zázemí pro dětskou skupinu přivedlo obec na Jičínsku na pokraj bankrotu. Zachránit ji má půjčka od hejtmanství.
3: Tetín se dostal do problému, když obec odstartovala projekt rekonstrukce zázemí pro dětskou skupinu bez definitivně zajištěného financování. Podle některých krajských zastupitelů se tak Tetín dostal až na hranici bankrotu. Komplikace nastaly ve chvíli, kdy náklady výrazně překročily plány a obec se dostala do vážných finančních problémů. Jen na nezaplacených fakturách aktuálně dluží zhruba 5 milionů korun. Vše má teď zažehnat návratná finanční výpomoc kraje, za tu obec zastaví obecní pozemky a nemovitosti. Oldřich Tamáš.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych mohl zapomenout.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: V Praze se odpoledne chvíli zase střílelo. Střelbu máme hlášenou z jednoho hotelu na Praze 6. Z airsoftové zbraně v hotelu Krystal vystrašil blíž nepopsaný muž ostatní hosty. Na místě zasahovali policisté vybavení samopaly a balistickým štítem. Vyplývá to ze snímků Aktu.cz. Muž se k činu podle TV Prima na místě přiznal a incident je aktuálně řešený jako přestupek. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou prosadila koalice ANO, SPD a motoristů. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se totiž bojí, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to opakovaně odmítá. Je přesvědčena, že zákon u soudu obstojí. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan zase dodal, že novela otevírá stavidla pro ohromné zadlužování naší země.
2: Pokud se bavíme o těch formálních danostech, no tak už jenom to, že o části státního rozpočtu už nebude rozhodovat poslanecká sněmovna, tak to je z toho ryze právního ústavního hlediska je něco, co už samo o sobě si tu ústavní stížnost vyžaduje.
1: Schillerová odmítla, že by opozice měla málo času na rozpravu, i to, že by její návrhy byly přílepkem. Připomněla, že napřed musí zákon projít senátem a musí ho podepsat prezident. Žena, která ve Zlíně vezla kočárek s dítětem, měla v dechu 3¾ promile alkoholu. Stejná žena se pod vlivem alkoholu pohybovala v ulicích města na sídlišti Jižní Svahy se svou dcerkou v kočárku už letos v březnu. Strážníci